0: odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
3: Crazy Radio.
0: Crazy Radio. Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky.
1: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvále zešale, kačo ani nespomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hnívona 3 metráky jablek. Ježišmarja, povídá. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejně by to děcka zežhrali.
1: To love me, you don't even have to like me, but you will respect me.

0: hodně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla třetí hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
0: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
0: Crazy Radio.
7: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? S tím Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. Pa, prosím, šoustat. Povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 17. července slaví svátek Martina, jméno latinského původu znamenající zasvěcená bohu války Martovi. Všem Martinám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

0: odbyla 4. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Crazy Radio.

To za mnou došla naša staře, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí mě. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem nebo co. Povídám, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze 27 za čtvrt hodiny. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky. Minimum.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: pošťák zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garíla? Smačíla svoje jajce v mojem supi? On říká, ale já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? A on, pačemu garíla smačila.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Tak si v pohodě kráčím temnou ulicí, vedle se perou dva rváči, ne česky mluvící. Děvy tu prodávají těla, vedle opilec byl, pak kulka přiletěla a někdo mě zastřelil.

života užil jsem si půlku. Vůbec nevím proč, hrudě se mi zastřel obzor, proslepičí kvoč, měl jsem si dávat pozor. Možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům, pěkně skurvený je ten svět, asi jsem měl změnit trasu.

života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny. Tak radši zůstaňte doma.

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat a náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fan.
3: To je Crazy Radio.
4: Somebody give me a baseline.

0: Yeah, we wanna have good fun.
1: Odbyla šestá hodina.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Kultura.
6: Takže, v Brně si na kostele svatého Jakuba, přímo nad jižním oknem věže, dodnes holí postavička, co na kolem jdoucí drze vystrkuje holý zadek. Prý to má být stará pomsta mistra stavitele za neproplacené faktury, nebo naštvanost farnosti na ty snoby z Petrova. Ať už je to jakkoliv, je to docela kunda, že se to tam drží stovky let a nikdo s tím nic nenadělá.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakouse, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
1: Maximálně fun!

Fantasy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fan. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 17. července slaví svátek Martina, jméno latinského původu znamenající zasvěcená bohu války Martovi. Všem Martinám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Minimum muziky.
4: Maximálně fun.
2: To je Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla 7. hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Sport.
6: Dnes se probouzíme do zprávy, že Česká televize chystá puritánský manuál pro vysílání sportu. Údajně by se měly cenzurovat sexy atletky, protože některý kokot má asi problém s pohledem na kus pěkného sportovního těla. Takže místo, abychom čuměli na kvalitní výkony, budeme se bát, aby nám náhodou neujel nějaký výstřih nebo pevnej zadek, to už je fakt na palici.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fakt.

10 years left before

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Tancoval voják se Slovenkou a povídá jí sečno, vy jste perla. Ona pájí mě perla, to čižma vrzla.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
1: Minimum info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.

0: Štěpán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skockou. Vypije pivo, vezme skockou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skockou. Znova pivo, skockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skockou do kapsy, tak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skockou si nalete do kapsy. A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a to toho jako co, a vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vleze bílá myška pá. A váš kocour taky.
1: Maximálně fajn.
2: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

ovčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum in-

0: přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, dějte a jak odevře tu mordu, tak se pošvihne.
1: Odplazí se vedle do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmárá na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte, tam je pro začátek doporučení kloktat hovna.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 17. července slaví svátek Martina, jméno latinského původu znamenající zasvěcená bohu války Martovi. Všem Martinám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
4: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
5: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
6: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. července, 10 hodin dopoledne. Česká republika se v letních měsících opět potýká s odvěkou otázkou, jestli je morálně přijatelné nosit do hypermarketu plavky, nebo jestli by lidi měli před nákupem rohlíků hodit alespoň ručník přes ty mokré trenky. Mezi občany koluje i několik tipů, proč jsou fronty u zmrzliny delší než na úřadech.
5: Ze společnosti.
6: Už i ex-manželka Leoše Mareše, Monika, si stěžuje na hulváty, co jí chodí přes pozemek u Hracholusek a ani nepozdraví. Prý jí to nevadí, jen by se lidi mohli aspoň chovat slušně, asi nečekala, že se chataři a čumilové chovají jako no prostě jako lidi. Takže, pokud se chystáte na čundr kolem Hracholus, hlavně nezapomeňte zamávat, ať si vysloužíte pusu na tvář místo kyselého obličeje.
5: Kultura.
6: Tak to byste nevěřili, co všechno se u nás v Česku nepovažuje za sport. Vedle tradičních klání se teď v některých regionech můžete potkat s pivním maratonem, kde běžci musí krom trasy zvládnout i pití piva. A bacha, kdo se pozvrací, má hned po srandě.
5: Sport.
6: Český tenis sice na Wimbledonu předvedl parádní šnůru, ale americký magazín Sport Illustrated stejně raději vypíchl takovou kuriozitku, prý se naše světová jednička ukázala v bikinách. Evidentně se ví, jak zaujmout nejen raketou, ale i lehce odvážným plavkovým modelem. Aspoň víme, že ten sport je pro diváky pořád sexy.
5: Doprava.
6: Chcete se dnes dostat po Česku? Tak to se připravte na pořádnou dávku dobrodružství, protože dálnice D49 u Kroměříže, D1 u Měřína a D5 u Mířan jsou částečně uzavřené, stejně jako desítky dalších silnic po celé republice. No a k tomu připočtěte i nějaké ty nehody, třeba na silnici i lomítko 48 u Českého Těšína, kde se to dneska ráno taky pěkně zaseklo. Takže jestli nechcete, aby vám ruply nervy, raději si před jízdou pořádně zkontrolujte mapy, nebo to hoďte na vlak.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čekají pořádná vedra, milé dámy, teploměr vyšplhá k úctyhodným 31 až 34 stupňům Celsia, takže si na to vezměte jen to nejnutnější, a pozor na bouřky, které by mohly přijít a pěkně to okořenit, jako když se manžel vrátí domů po hospodě. A zítra už se nám trochu ochladí, teploty padnou na příjemných 21 až 26 stupňů, takže žádné tropy, ale spíš takové to, na svetr už je zima, ale na kraťasy ještě ne, počasí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Hey, hey, hey, man, hey, man, watch out!
8: W-O-O-D-E-E-C-K-E-R.
7: It's a woodpecker from space!

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. července, 11 hodin dopoledne. Tak se zdá, že v Česku máme nové celebrity strachu, už nejen z pavouků, ale třeba z dlouhých slov, což se vážně jmenuje Hippopoto Monstro se Squipedaliophobia. Někteří lidé se panicky bojí i samotného papeže, aniž by k tomu musel kázat o ztrátě mobilního telefonu, což je zase nomofobie. Inu, každý máme svého bubáka, a Pepa se jich bojí už jen vyslovovat.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že v Kolovči mají pořádně šikovný vynález, speciální mlýn, který údajně dokáže proměnit schátralé váby zpět na mladá děvčata. Podle místní pověsti stačí do mašiny hodit 7 vab a vjede jedna kočka, což je tedy dost špatný kurz. Každopádně, jestli máte doma nějakou vyžilou tchyni, víte kam s ní, a možná budete mít doma zase čerstvé maso.
5: Kultura.
6: Tak to vypadá, že VIP péřba v Karlových Varech se trošku vymkla kontrole a výsledkem je poškozená mlýnská kolonáda. Ožralí prominentní hosté si zřejmě mysleli, že zdi jsou jen kulisy pro jejich opilecké eskapády. Doufejme, že škodu zaplatí někdo jiný než obyčejný daňový poplatník, který se jen chtěl projít.
5: Sport.
6: Tak to máme čerstvé, na venkovním turnaji v Nohejvalu se prý místní hvězda Milan při finálové hře svlékl do půl těla a začal tančit na stole, což prý rozhodčí neviděl. Fanoušci Sparty si mezi tím stěžují, že jim na posledním zápase došly párky a teď mají mindrák z hladu. Český sport prostě pořád dokazuje, že nejde jen o výkony, ale hlavně o pořádný cirkus a občas i o tu nahotu.
5: Doprava.
6: Tak nám to dneska na českých silnicích zase pořádně drhne, jako by se všichni domluvili, že na plyn šlápnou jen tam, kde nemají. Dálnice D1 u Brna si už dopoledne střihla menší trojku aut, která zablokovala levý pruh. K tomu připočtěte desítky menších tukanců a uzavírek po celé republice a máte jistotu, že i když vyrazíte včas, stejně přijedete pozdě a s lehkým infarktem.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes si ještě užijeme pořádné horko, teploty vyšplhají až na krásných 32 stupňů Celsia, ale odpoledne to přijde, bouřky jak na rande s bývalkou, silné a s kroupami velikosti 5 koruny. Zítra už se to ochladí na příjemných 22 až 26 stupňů Celsia, takže plavky nechte doma a vytáhněte spíš deštníky, ať vám ten novotou vonící účes nevezme vítr i s parukou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Na hornický den v Dubňanoch, hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
8: Všecko samé silné. Naraz tam leze chlap, víte, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák. Který je tu Novák?
9: Stane taká třasořítka, tak 45 kilo. A vydá já.
8: Žoho počuní.
9: Pod kulečníkem.
8: Ještě je tu někdo Novák? Ticho. No povedá, proto zavřel dveře a malý sa vybrchá. Chlape, ale jsem ho nasral, já se jmenuju Svoboda.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

some legendary shit.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

mi to teda nandej, nandej.

0: Noisy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. července, poledne. V pražské Stromovce včera odpoledne vzbudil rozruch starší pán, který si na dece u rybníka dopřál důkladnou vzdušnou lázeň, a to se vším všudy, co mu matka příroda nadělila. I když pár maminek z kočárky prskalo jako parní lokomotivy, zmatený strážník nakonec jen pokrčil rameny s tím, že na nahotu zákon nepamatuje, pokud není úmyslně obscénní. Každopádně, fotky už kolují po internetu a někteří si přejí, aby takovou kuráž měli i oni ve stáří.
4: Ze společnosti.
5: V Brně se na kostele svatého Jakuba už léta směje mužíček, co na kolem jdoucí vystrkuje nahé pozadí. Legenda praví, že je to takový brněnský pozdrav pro snobskou smetánku z Petrova, což dokazuje, že místní humor je stejně ostrý jako gotické oblouky. Takže až půjdete kolem, nezapomeňte zvednout hlavu a ocenit tu středověkou drzost.
4: Kultura.
5: Felix Slováček si to prý v Karlových Varech pěkně užil, jedna noční líbačka s kráskou ho ale donutila prchnout do Egypta. Co na to jeho manželka Dáda, která už si prý kvůli jeho eskapádám lecos zažila. Inu, starý kocour by si taky rád ještě zabouřil, co si budeme povídat.
4: Sport.
5: Místní fotbalová hvězda z třetí ligy si po gólu sundala dres a ukázala fanouškům nové, značkové trenky, které ovšem praskly v nejméně vhodnou chvíli. Celá tribuna se smála, zatímco rozhodčímu místo žluté karty radši podal jehlu snití. Trenér to komentoval slovy, že naše obrana sice stojí za prd, ale aspoň je u nás sranda.
4: Doprava.
5: Pražský okruh se dnes ráno probudil s pořádným bolehlavem, když si jeden kamion usmyslel, že řidičům nadělí sprchu prázdných lahví přímo na silnici. Tah na Plzeň byl kvůli téhle skleněné nadílce na nějakou dobu omezen na jeden pruh, takže cesta do práce se protáhla. Snad si ti, co museli zdržení přežít, nezapomněli vzít alespoň jednu lahvovou připomínku.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. července, 13. hodina odpoledne.
5: Ze společnosti.
6: Veronika Kopřivová si po čerstvém rozchodu evidentně neláme hlavu a už má nového chlapa. Háček je v tom, že si prý ulovila ex-manžela své kamarádky Kristýny Sčickové, což v bulvárních vodách slibuje pořádnou hádku. Nezbývá než doufat, že si holky nerozbíjí držky kvůli takové kravině.
5: Kultura.
6: V kinech se objevuje film Trochu života, který se odvážně pouští do tématu sexuálního konsentu. Konečně něco, o čem se dá mluvit i jinde než u piva v utajení. Takže, pokud máte chuť na trošku kultury s výchovným podtextem, víte, kam zajít.
5: Sport.
6: Sešívaní v Edenu zase jednou řádili a soupeři nakopali prdel, diváci po gólech hýkali blahem a už se těší, až se ti kluci zase předvedou na trávníku. Sparta sice taky vyhrála, ale nikoho to moc nezajímá, když plzeňští fotbalisté místo tréninku raději honili holky po nočních klubech. A pak, že sportovci žijí jenom zdravě.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku. Každý den je originál.
6: 17. července slaví svátek Martina, jméno latinského původu znamenající zasvěcená bohu války Martovi. Všem Martinám přeji krásný den plný radosti a pohody.
5: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: Kizzy Radio.
1: Odbyla 14. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z Marek Doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty libry, frantíky, půjdeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu, ve

0: uklidím si pracoviště. Du bisschen my darling, merci señora. Ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye baby blonde, ty Liza Moni, ty sa ta sitna bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne.
1: Dostala chuť na zavináče.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 17. července slaví svátek Martina, jméno latinského původu znamenající zasvěcená bohu války Martovi. Všem Martinám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, jak kurva.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy
1: pecky.
3: Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: 60. ročník Karlovarského filmového festivalu už začíná a Felix Slováček, navzdory svým 82 letům, opět ukázal, že je pořádný kanec. Na veřejnost se totiž dostala fotka, kde se divoce rýbá s neznámou kráskou. Dáda Patrasová z tohohle mejdanu rozhodně nadšená nebude.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

Move!

0: station. Stay tuned.
1: Minimum muziky, minimum informací, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh,

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Minimum muziky. Minimum.

zatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád takrát bych žil, mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Přítele, chvátej SOS, ať se mi zítra

chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Mám příteli, chvátej SOS, ať se mi zítra

na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? A říká, do, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 17. července slaví svátek Martina, jméno latinského původu znamenající zasvěcená bohu války Martovi. Všem Martinám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tak jsem si jí dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím vstupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk. Já ho viděla v televizi, to je hodný člověk. Tak jsem poděkoval dámě, nedám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte. Tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.
2: Odbyla 19. hodina.
3: Hrajeme další pecky.
4: Minimum muziky.
3: Minimum
4: info. Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
5: Hrajeme další pecky. Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: infa, maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Přijde chlápek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlápek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. července, 20 hodin. Češi letos v létě opět s oblibou zaplňují tuzemská koupaliště, kde je sice voda po obědě teplá jak čeuránek a fronty na smažák delší než seznam mých ex, ale co by člověk pro chvilku ochlazení neudělal. Někteří tak v horku zapomínají na stud a odhazují plavky i na obecních rybnících, což pak plavčíkům přidělává spíš práci s hledáním dioptrií než s tonoucími. A ti, co zůstali doma, prý zoufale loví v akčních letácích ventilátory, protože to vedro už jim leze krkem.
5: Ze společnosti.
6: V Týně nad Vltavou se nedávno odehrál kuriózní policejní zásah, když oznamovatel nahlásil nález ve dny s údajným lidským tělem v lese. Strážníci se sice mobilizovali k vyšetřování vraždy, ale z mrtvoly se nakonec vyklubala silikonová pana bez hlavy, určená spíše k lidským choutkám než k forenznímu zkoumání. Případ se tak na místo kriminálního románu zařadil spíše do sekce lidské choutky a krádeže a vtipně pobavil sociální sítě.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluníčko jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v láptích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec. Sluníčko jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Iliu Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Yeah. Abe. Raz, dva, tri. Yeah. Wow. Koncerty, biznis, VIP party, počítaj s nami. 17 aut, 35, já a moji chlapci. 10. rok, na vrchole scény, počítaj s nami. A jedna

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: pecky. Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: Rodiče spějí na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peří.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sádlo.
2: Minimum info. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 17. července slaví svátek Martina, jméno latinského původu znamenající zasvěcená bohu války Martovi. Všem Martinám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku? Ne, dostala chuť na zavináče.
2: Minimum muziky.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 17. července slaví svátek Martina, jméno latinského původu znamenající zasvěcená bohu války Martovi. Všem Martinám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Tak si v pohodě kráčím temnou ulicí. Vedle se perou dva rváči, ne česky mluvící. Děvy tu prodávají těla, vedle opilec byl. Pak kulka přiletěla a někdo mě zastřelil.

obzor pro slepičí kvoč. Měl jsem si dávat pozor, možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům pěkně skurvený je ten svět. Asi jsem měl změnit trasu.

ze života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli.

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A tom druhé veme panáka na kapetám a no, ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volá a říká, vole jo, jak ti je tak blbě? A on říká, jo, já už jsi ráno uprt, tak to nedělej, já volám 100 kg.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum.

Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.

0: Wave Radio.
1: Minimum muziky,
2: minimum info,
3: maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. července, půlnoc. Víte, co už fakt sere většinu Pražanů? Ti týpci, co si vymysleli, že je cool jezdit po Václaváku nahatý na koloběžkách. Městská policie má plný ruce práce a lidi se bojí jít s dětmi do centra, aby jim tam nějaký chuj nevystrkoval pindíka. Fakt kurva super.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skockou. Vypije pivo, vyme skockou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skockou. Znova pivo, skockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skockou do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skockou si nalete do kapsy? A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a do toho jako co, a vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vyleze bílá myška, pá. A váš kocour taky.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio. 10.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. července, slaví svátek Drahomíra, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam drahá a míru milovná. Všem Drahomírám přeji krásný a poklidný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

0: Šel pán po hřbitově, neuslyší: pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožral, jak křičí: pomoc, pomoc. On pá, co se vám stalo? On pá, spad sem do hrobu, je mi zima. On pá, tak si se neměl odkopat.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla první hodina. Crazy
1: Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.

0: proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice. Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Satisfaction. Satisfaction.

0: ti musím říct bezvádnej far o policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po třeba půl hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.
3: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Odbyla druhá hodina.
4: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
5: pecky.
3: Crazy Radio.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.